0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

0: 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 20. července. I slavní skladatelé vnímají produkci jejich podobně nadaných současníků a občas se jimi i inspirovali. Dokladem může být působení hudebníka, jehož skladbu zpracoval Ludwig van Beethoven. Víc v dnešním ranním vysílání přeji vám pěkný poslech.

Samuel Raimi a nakonec i Claire Paul a sbor Ambroziánské opery nám dopíjeli a předvedli, jak zní píseň Toreadora z opery Carmen George Bizeta. Hrál orchestr Londýnské filharmonie pod vedením Julia Rudla. Máme 7 hodin a 6 minut. Za chvíli uslyšíme pozdrav lásky Edwarda Elgara a před námi je také seznámení s Jakobem Heiblem, rakouským skladatelem, operním tenorem a sbormistrem, který inspiroval i Ludvíka van Beethovena. Čím? I to se rozvíte.

Slyšeli jsme pozdrav lásky Edvarda Elgara. Solo nám hrál Gauthier Capuçon a doprovázel orchestr de Chambre de Paris pod vedením Douglase Boyda. Tato skladba dozněla 9 minut po 7 a nás za chvíli čeká tvorba Jana Josefa Resslera. Uslyšíme třetí větu jeho symfonie C-dur v podání orchestru Eisenberg pod vedením Jiřího Sichy. Ještě předtím je tu ale předpověď počasí pro Prahu. Dnes předpokládáme, že nad hlavním městem bude polojasno až jasno, ale během dne přechodně i oblačno a navíc větrno. To značí i nižší teploty, než jsme zvyklí z posledních dnů. Dnes odpoledne bychom v hlavním městě měli mít mezi 20 až 22 stupni Celsia.

Slyšeli jsme hudbu Jána Josefa Rösslera. Zaposlouchali jsme se do třetí věty symfonie C-dur v podání orchestru Eisenberg pod vedením Jiřího Sichy. Tato hudba dozněla minutu před 7:45 a nás za chvíli čeká koncert pro klavír a orchestr číslo 2 a dur Ference Lista. Uslyšíme čtvrtou část. Předtím ale ještě informace o jedné dopravní nehodě, která komplikuje průjezdnost Prahou, konkrétně Prahou 5. Došlo k nehodě v tunelu Mrázovka, to ve směru na Barandovský most.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co čteš, mami?
4: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněl Valčík sobotní noci z baletu Rodeo Arona Copplanda. Hrál Baltimorský symfonický orchestr pod vedením Davida Zinmana. Je 7 hodin 26 minut a máme 20. července. Hudba taneční zněla před chvílí záměrně, neboť je spojena tímto žánrem s osobností dnešního rána. A tou je Jakob Heibl, rakouský skladatel, pěvec a sbormistr. Narodil se 20. července, proto si o něm dnes povídáme, a bylo to v roce 1762 v Grazu. Ovšem o jeho dětství a dospívání nevíme skoro nic. Víme ovšem, že v 27 letech se připojil k souboru umělců kolem Emanuela Schikanedra a pokud si dobře pamatujete na původ kouzelné flétny známé Mozartovy opery, pak určitě víte, že to byl právě Schikanedr, který byl impresáriem, dramatikem a také napsal libretto Mozartovy opery Kouzelná flétna.

Slyšeli jsme třetí část klavírního tria číslo 39 G-dur Josefa Haydna. Na zobcovou flétnu hrála Lucie Horš, na housle Rachel Podker a Albert Brücken, na violončelo společně s Tomem Fosterem, který doprovázel všechny na čembalo. Je přesně 7:30, my se za chvíli zaposloucháme do jarní písně Franka Bridge, ale ještě předtím se vracíme k rakouskému umělci, k Jakubu Haiblovi, který se narodil právě 20. července roku 1762. Působil ve skupině umělců kolem velmi významného umělce Emanuela Schikanedra, který byl skoro vše. Hrál, sestavoval hry, psal libreta a pochopitelně se staral i o divadlo, v rámci nějž jeho skupina působila, divadlo Freihaus Theater auf der Wieden. A repertoár takového divadla musel být rozmanitý, aby přilákal co nejvíce publika. A to pochopitelně, aby také platilo. A tak se na repertoáru objevovalo všechno. Činohry, zpěvohry i tanec. To nám doloží i tvorba Jakuba Haibla. Během svého působení totiž u Emanuela Schikanedra hrál v divadelních hrách jako činoherec, zpíval v operách a dalších produkcích a v polovině 90. let 18. století začal komponovat i scénickou hudbu k hrám společnosti a psát zpěvné hry. A jeho velkým prvním úspěchem byl balet, který měl premiéru v roce 1795 s velkým úspěchem a provedla ho skupina Emanuela Schikanedra dokonce 39krát.

0: jmenoval se něco v překladu jako přerušená svatba. A právě tento zajímavý kus inspiroval Beethovena k tomu, aby si vybral jednu árii a založil na ní svých 12 variací. Ovšem, jako Bible komponoval i opery. To vše, tu bohatou divadelní tvorbu, scénickou hudbu, opery, balety komponoval ale jen do smrti své první manželky Kataríny. Pak se odstěhoval na sever Chorvatska do Dakova a tam už komponoval jen duchovní hudbu. My si teď připomeneme slavného Ludvíka van Beethovena a to neméně slavnou symfonii číslo 3 S-dur Eroikou. Uslyšíme třetí část a hrát ji bude Chicagský symfonický orchestr.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Ludvíka van Beethovena. Slyšeli jsme část z Eroiky ze symfonie číslo 3 a byla to třetí věta. Hrál ji Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Georga Scholty. 7 hodin 41 minut a čas pro jednu ze zajímavých árií. Je to árie titulní postavy z prvního dějství opery Antigonio Antonia Maria Mazzoniho. A zpívat nám bude Michael Spiders, skvělý pěvec s velkým hlasovým rozsahem. Doprovázet jej bude soubor Il Pomodoro pod taktovkou Francesca Cortiho.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Tohle je Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme ukázku z jediné Frankovy symfonie, kterou napsal v roce svých 660 let. Symfonie de Moll. Třetí větu nám hrál Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr pod vedením Alena Altinoglu. Za malou chvíli bude 8 hodin, poznáte to podle znělky zpráv a pak už se zase zaposloucháme do pěkných melodií. Tou první po zprávách bude arabeska C-dur Roberta Schumanna v podání George Lee.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak ode dneška po více než 3 měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze kvůli tomu očekávat okamžitý nárůst cen. Zdražit by měla po ukončení snížené sazby spotřební daně především nafta a to může být až o 3 koruny za litr. O desítky haléřů ale pravděpodobně vzroste i cena benzinu. Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek, se stále nepodařilo dostat pod kontrolu a hašení pokračuje. Šíření ohně však již nehrozí. Rychle se šířící požár vypukl v pátek odpoledne v rezidenční čtvrti Kostaklekla, která je součástí města Drammen, ležícího zhruba 40 km jihozápadně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Více než 400 lidí muselo být evakuováno. Pohádkový svět tisíce a jedné noci v pátek večer zahájil 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. V zámeckých zahradách ožily příběhy krásné Šehrezády v podání egyptské sopranistky Fatmy Said. Letošní festival s podtitulem Labyrint příběhů přináší až do 8. srpna do historických kulis nejen jeho českého města přes 40 koncertů. Přehlídka zavítá i na netradiční místa psychiatrické léčebny či do ruiny gotického kláštera v Kuklově. Dnes očekáváme, že v jižní polovině území České republiky bude většinou polojasno, v severní polovině území většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se tam objeví místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia, 25 může být na jihu Moravy a na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do arabesky C. Dur Roberta Schumanna.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla arabeska C-dur Roberta Schumana. Hrál ji George Li. Je 8 hodin a 9 minut. Za chvíli se zaposloucháme do Navarés, do baletní hudby z opery Sid Žila Masneta. Bude to 7. část této baletní hudby v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Předtím ještě informace o dopravní situaci v Praze. Jedna z dopravních nehod je hlášena v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most a další na sjezdu Exit 1 na D11.

0: Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Kýse Klárka dohrál 7. část baletní hudby z opery Sid Žila Masneta v 8 hodin a 12 minut. Za chvíli uslyšíme hudbu filmovou od Howarda Shora. Uslyšíme tak téma z filmu Pán prstenů, Společenstvo prstenů z roku 2001, a to v podání Filharmoniků města Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlésanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmy v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Později už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Jsme Klasik Praha.

Z náhrobka Kupré Nova Morrise Ravela jsme slyšeli čtvrtou část, a to v podání Viléma Beberky, který hrál na hoboj, Kateřiny Englichové, skvělé harfistky, a Martina Kasíka, vynikajícího klavíristy. Je 8 hodin 26 minut a my se zaposloucháme do symfonie s překvapením, do symfonie Josefa Haydna. Uslyšíme čtvrtou větu, kterou zahraje Pražský komorní orchestr pod taktovkou Ondřeje Kukala.

Slyšeli jsme známou symfonii číslo 94 G-dur Josefa Haydna s překvapením. Byla to její čtvrtá věta finále, kterou nám připomněl Pražský komorní orchestr pod vedením Ondřeje Kukala právě touto částí. Slavná symfonie číslo 94 G-dur je možná stejně známá jako následující skladba. Z Planet Gustava Holsta, z jeho orchestrální svity, totiž teď uslyšíme druhou část. Venuše, zvěstovatel míru. Takový název má a hrát nám ji bude Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla.

Slyšeli jsme ukázku z orchestrální svity Planety Gustava Holsta. Zazněla druhá část Venuše, zvěstovatel míru. Je to známá orchestrální svita s astrologickou tematikou z roku 1917 a byla to také skladba, nebo spíše skladby z celé orchestrální svity, které do jisté míry předznamenaly skladby, které doprovázely filmy, snímky, tedy hudbu filmovou. Nám planetu Venuši přiblížila Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Za 5 minut bude 8:45 a my během té chvíle do 8:45 budeme poslouchat

0: hudbu Antonia Vivaldiho. Zaposloucháme se do první části jeho koncertu D-moll pro loutnu, violu d'amore a smyčce. Hraje soubor The Academy of Ancient Music pod taktovkou Andrew Menzi.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Kohn společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino. Umění pravého italského geláta.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Slyšeli jsme hudbu Ludvíka van Beethovena. Třetí větu symfonie číslo 4 B-dur nám zahrál soubor The London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona a dohrál 5 minut před 9 hodinou. My se k 9 přiblížíme zajímavou písní. Bude to písní Mivanuji, která je velšskou milostnou písní z konce 19. století. My ji však uslyšíme v instrumentální podobě v úpravě pro violončelové solo. Hraje Sheku Kane Mason.

0: Dozněla píseň My vanuji, valašská tradiční píseň. My jsme ji i slyšeli, ovšem v úpravě pro violončelové solo Sheku Kane Masona. Píseň Josepha Perryho dozněla jako poslední z nabídky dnešního ranního vysílání. Za chvíli na vás ale čekají melodie dnešního dopoledního bloku Ondřeje Fischera. Filip Sichra se loučí a přeje pěkné pondělí.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 9 minut po 9. hodině 20. července roku 2026. Svátek dnes slaví Ilja a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední blok právě zahájila symfonická hudba Jána Sibelia. Od tohoto finského skladatele jsme vyslechli teď druhou větu z jeho 5. symfonie Esdur. A přestože to byla hudba, která vznikla ve Finsku na chladném severu, tak nám hrál orchestr z úplně jiné části Evropy, totiž z Kanárských ostrovů, orchestra Filharmonika de Gran Canaria pod vedením dirigenta Adriana Lipra. Co nás v této hodině čeká, tak ještě před 10. dopolední mimo jiné zazní na našich vlnách třeba hudba Leoše Janáčka, Johannese Brahmse, Gershwinová rapsodie v modrém, také hudba klasicistní, no a pokračovat teď budeme Dvořákem. Jeho cyklus Legendy, který je pravděpodobně tedy inspirován poezí Karla Romíra Erbena, je velice populární dílo s tajemným liricko-epickým charakterem a my si teď z Dvořákových legend původně určených pro čtyřruční klavír poslechneme úvodní větu, jak ji nahrál dirigent Tomáš Netopil s Českou filharmonií na album, které bylo vydáno před 2 lety. Příjemný poslech.

Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila teď hrála hudbu Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme první část z Dvořákova cyklu Legendy, který Tomáš Netopil s Českou filharmonií takto natočil na album vydané v roce 2024 v roce české hudby u příležitosti 120. výročí Dvořákova úmrtí. Dvořákovy legendy jsou nejspíše tedy inspirovány Erbenovou poezí. Muzikologové spekulují, že právě tato první část cyklu je zřejmě založena na úvodních verších Erbenovy básně Dceřina kletba. No a když už hovořím o Antonínu Dvořákovi, tak ještě také zmíním, že festival Dvořákova Praha, který je po tomto skladateli pojmenován, začne letos 5. září, bude trvat do 23.9. Zahájí ho orchestra Filharmonia della Scala pod taktovkou Ricarda Šajího, tradičním programem, tedy novosvětskou symfonií a violončelovým koncertem H-moll. Rezidenční umělkyní bude tentokrát Magdalena Kožená, rezidenčním orchestrem jako obvykle Česká filharmonie, a vystoupí celá řada světových umělců, například dirigent Pavo Järvi, také se představí houslistka Hilary Hahn, rovněž zahraje klavírista Rafal Blechač, dirigentka Elim Chan bude řídit závěrečný koncert, no a spousta dalších vynikajících interpretů se v rámci Dvořákovy Prahy představí. Podrobný program festivalu najdete na webových stránkách dvořakovapraha.cz. Náš dopolední program teď pokračuje komorní hudbou Jeana Francéze, neoklasicistního skladatele. Z jehož díla nazvaného Musique de cour, tedy dvorská hudba, si poslechneme čtvrtou část pojmenovanou Badinage. Bude to v podání českých interpretů. Na flétnu zahraje Roman Novotný, na housle Jiří Pospíchal a na klavír Ivo Kahánek.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Na Klasik Praha 9:30. Teď dozněla hudba klasicistního skladatele Friedricha Witta. Poslouchali jsme finále z jeho symfonie C-dur, které se přezdívá Jener Symphonie neboli Jenská symfonie, a také nám hrál orchestr z tohoto německého města, tedy Jener Philharmonie, Jenská filharmonie, pod taktovkou Andrease Sebastiana Weissera. Následující skladba je dílem George Gershwina, které položilo základy moderní americké orchestrální hudby ve 20. letech minulého století, je to tedy Gershwinova Rapsodie v modrém, a my si poslechneme nahrávku, kde bude účinkovat těleso Cincinnati Pops Orchestra pod vedením dirigenta Ericha Kunzla a jako solista na klavír pianista William Tritt.

0: Na Rádiu Klasik Praha v dopoledním vysílání jsme vyslechli slavnou Gershwinovu rapsodii v modrém, skladbu pro klavír a orchestr z roku 1924, která propojila jazzové a bluesové prvky se symfonickou hudbou. Byla to nahrávka, která vyšla v roce 1998, tehdy se připomínalo 100 let od Gershwinova narození a vyšla tedy nahrávka jeho děl v podání tělesa Cincinnati Pops Orchestra, což je orchestr z města Cincinnati v americkém státě Ohio, je to město zhruba velikosti Ostravy, a řídil dlouholetý šéf-dirigent tohoto tělesa, dirigent Erich Kunzel. Na piano hrál solista William Tritt a byla to mimochodem tedy původní verze, původní instrumentace této Gershwinovy skladby, napsané původně pro orchestr Paula Whitemana. Za chvíli budeme poslouchat hudbu Leoše Janáčka, zazní třetí věta z jeho houslové sonáty, bude nám hrát duo Patricia Kopačinskaja a Fazil Say, a pak před 22:00 ještě také třeba část z třetí symfonie Johannese Brahmse zazní tady na Rádiu Klasik Praha.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbo kontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
8: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Houslistka Patricia Kopačinskaja a klavírista Fazil Say, oba hudebníci, kteří tedy jsou známí i pražskému publiku z některých svých vystoupení nedávno tady v Praze, tak ti spolu tvoří komorní duo už více než 20 let. No a toto byla jejich nahrávka Janáčkovy hudby. Zahráli nám teď dramatickou třetí větu z Janáčkovy houslové sonáty z roku 1914. Před 10. hodinou, jak jsem sliboval, ještě symfonická hudba Johannese Brahmse, uslyšíme třetí větu z třetí symfonie F-dur tohoto skladatele a Lapskou filharmonii, tedy Elbphilharmonii, bude na nahrávce řídit dirigent Thomas Hengelbrock.

0: Je minuta před desátou, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla krásně elegantní třídobá věta z třetí symfonie F-dur Johannese Brahmse, kterou skladatel napsal v roce 1883, když pobýval v německém městě Wiesbaden na řece Rýn. No a přestože to byla tedy hudba, která vznikala u řeky Rýna, tak teď nám hrál orchestr, který pochází z města nad jinou řekou, byla to Lapská filharmonie Elbphilharmonie z Hamburku pod taktovkou dirigenta Tomase Hengelbrocka. Následovat bude hudba barokní Arcangelo Corelli a jeho sonáta číslo 6 C-dur, původně určená pro housle, ale my uslyšíme zajímavou úpravu pro zobcovou flétnu, kterou nahrála flétnistka Michaela Koudelková, hráčka specializující se na tento dřevěný dechový hranový nástroj, na své album vydané v loňském roce u Suprafonu, kde ji ještě doprovázeli Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na violončelo a Jan Krajča na teorbu. Tak tito hráči nám teď zahrají hudbu Arcangela Corelliho a pak nás čeká třeba také rubrika Novinka týdne, rovněž Paganini nebo třeba hudba Johanna Sebastiana Bacha, Karla Nielsena a dalších. To vše už v nejbližší hodině tady na frekvenci 98,7.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Je 11 minut po 10. hodině, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha na frekvenci 98,7 FM a toto byla hudba barokního skladatele Arcangela Corelliho. Ten proslul samozřejmě zejména svými skladbami pro solové housle. I tato sonáta číslo 6 z opusu 5 byla původně houslová, ale my jsme slyšeli úpravu pro zobcovou flétnu, na kterou hrála Michaela Koudelková, hráčka specializující se právě na historické zobcové flétny. Z jejího debutového solového alba tedy pocházela tato ukázka a spolu s ní hráli Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo a Jan Krejča na teorbu. Dále následuje pravidelná rubrika Novinka týdne, tentokrát s Mozartovou hudbou.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dvě zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, mši C-moll a Requiem D-moll, spojuje skutečnost, že je skladatel nedokončil. Requiem D-moll z roku 1791 je jeho poslední skladbou. Mozart během komponování zemřel pravděpodobně na infekční chorobu a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák jménem Franz Xaver Ziesmayer. Má se za to, že tuto zádušní mši si u Mozarta potýkajícího se s finančními problémy objedná hrabě jménem Franz von Walsegg, který jim měl v úmyslu vydávat za svou vlastní skladbu. No a velkou mši C-moll, taktéž nedokončenou, tu Mozart napsal o více než 8 let dříve. Tou dobou sice již bydlel ve Vídni, ovšem skladba byla premiérována v jeho rodném Salzburku a jeden ze dvou solových sopránových partů v této mši, virtuózní a plný koloratury, napsal Mozart na míru pro svou manželku Konstanz. Mše ku podivu postrádá většinu části credo a zcela chybí také závěr věrečný díl Agnus Dei, a to z dodnes nejasných důvodů. No a jeden z předních dirigentů současnosti, Janik Nezecegán, nově natočil obě tato Mozartova díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon na album, které vyšlo před pár týdny 26. června. Na této nahrávce spolupracoval s Evropským komorním orchestrem Chamber Orchestra of Europe, se kterým v minulosti natočil mimo jiné i třeba povedené snímky Mozartových oper, takže mají z díly tohoto skladatele už společné zkušenosti. No a v případě Requiem si dirigent vybral edici nakladatelství Bernreiter, pro které Mozartovo nedokončené dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostriga a mši C-moll pak Janik Nezecegán zase natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, působícího v salzburském Mozarteu. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba, které tedy Janik Nezecegán natočil s Chamber Orchestra of Europe, vybíráme úvodní část Kyrie z Mozartovy velké mše C-moll.

0: V rámci rubriky Novinka týdne jsme teď poslouchali hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Byla to první část, tedy Kyrie z jeho velké mše C-moll, jedné ze dvou Mozartových vrcholných duchovních skladeb, které ještě tedy společně s Requiem D-moll, což je Mozartova poslední skladba, obě jsou nedokončené, natočil dirigent Jannik Nezecegán společně s tělesem Chamber Orchestra of Europe na nové album, které vyšlo 26. června u Deutsche Grammophon. Více si o něm můžete přečíst i na našich webových stránkách. Toto tedy byla část Kyrie ze mše C-moll, kde jsme slyšeli zpívat sopránové solo čínskou pěvkyní jménem Ying Fang. Také ukázka toho, jak se Mozart nebál psát i koloraturnímu sopránu velice hluboké tóny. Bylo tam třeba malé as nebo malé b. No a my budeme pokračovat v našem programu za chvíli nejdřív nahrávkou klavíristy Daniela Trifonova, pak také zazní hudba Nicola Paganiniho, Karla Nielsena a řady dalších. A ještě předtím vám prozradí Jiří Vejvoda, jaké téma si vybral do dnešního dílu svého pravidelného pořadu Slavná auditoria, který budeme dnes vysílat od 19 hodin.
1: Klasik Praha.
2: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
4: To léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Jsou 2 minuty před 10:30, posloucháte Rádio Klasik Praha. Hudba z počítačových her je žánr, který už nabývá na významu takovým způsobem, že se mu věnují i přední klasičtí hudebníci, například klavírista Daniel Trifonov, který nám na této nahrávce ve své vlastní klavírní úpravě zahrál jedno z témat z počítačové hry The Elder Scrolls V Skyrim a dokonce vydal tuto videoherní hudbu na singlu u Deutsche Grammophon. No a dále nás čeká teď hudba Nicola Paganiniho, houslového virtuo, za který si sám pro sebe napsal řadu velice efektních kusů, a my uslyšíme třetí část z jeho houslového koncertu číslo 1. Solo bude hrát Ilja Kahler a doprovodí ho symfonický orchestr Polského rozhlasu.

Slyšeli jsme třetí část z houslového koncertu číslo 1, který si původně samozřejmě sám pro sebe napsal nejslavnější houslový virtuos své doby Niccolò Paganini. Na této nahrávce byl solistou Ilja Kahler a doprovázel ho symfonický orchestr Polského rozhlasu. Smyčcový nástroj teď vystřídají nástroje dechové, bude to nahrávka souboru Belfiato Quintet, který na své album vydané před 4 lety natočil mimo jiné i hudbu Karla Nielsena, nejvýznamnějšího dánského skladatele, jehož dechový kvintet patří k nejhranějším dílům pro toto obsazení. Tehdy shodou okolností v době vydání nahrávky měla skladba zrovna stoleté výročí. No a Belfiato Quintet nám teď z tohoto Nielsenova dechového kvintetu zahraje druhou část Menuet.

Poslouchali jsme menuet z dechového kvintetu dánského skladatele Karla Nielsena v podání českého souboru Belfiato Quintet. Dále na Rádiu Klasik Praha opět zazní barokní hudba, tentokrát to bude u nás prakticky neznámý francouzský skladatel 17. století jménem Étienne Moulinier a jeho skladba s názvem Non speri pietà, kterou nám zaspívá kontratenorista Filip Žarusky, doprovázený souborem L'arpeggiata.

Zpíval nám Filip Žarusky, který za doprovodu souboru L'arpeggiata takto natočil árii Non speri pietà, neboli Nedoufej v milost. Jejímž autorem byl francouzský skladatel Étienne Moulinier. Teď si poslechneme hudbu Frederica Dillia, anglického autora, který byl patrně prvním evropským skladatelem, jenž využil prvky afroamerické hudby, a to ve své opeře Coanga, ke které Frederica Dillia inspiroval jeho pobyt v mládí na Floridě a odehrává se na floridských plantážích. My z této jeho opery Coanga uslyšíme nejznámější část mezi hru La Kelinda, kterou nám zahraje komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak sněla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Posloucháte hudební rádio Klasik Praha. Po hudbě Frederika Delia jsme teď ještě poslouchali hudbu dalšího britského skladatele, navzdory jménu Angličana Johna Irelanda. Z jehož pastorálního koncertina zazněla teď třetí část, svižná tokáta v podání londýnského komorního ansámblu Concertante. No a před 11. hodinou nám ještě zahraje na čembalo Jiří Havrland. Ukázka bude pocházet z jeho debutového velice povedeného alba, kam natočil skladby Johanna Sebastiana Bacha. Vyšlo koncem roku 2023 a nám teď zahraje sarabandu z Bachovy uvertýry ve francouzském stylu.

0: Je 11 hodin a slyšeli jsme teď Sarabandu z Bachovy uvertýry ve francouzském stylu, což je autorova nejdelší klávesová svita, spojující německé baroko s francouzskými vlivy, na čem balo hrál Jiří Havrland, byla to ukázka z jeho debutového alba. No a teď tady mám symfonickou hudbu France Schuberta, který ve věku pouhých 16 let napsal svou první symfonii D-dur, ze které nám teď čtvrtou část zahraje německý komorní orchestr Brémy.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

To byla čtvrtá část ze symfonie číslo 1 D-dur Franze Schuberta, symfonie, kterou skladatel napsal ve věku pouhých 16 let. Thomas Hengelbrock řídil německý komorní orchestr Brémy a ještě zůstaneme u romantické hudby, teď to bude Klára Schumannová a romance, tedy druhá část jejího klavírního koncertu a mol. To je koncert, který tedy skladatelka napsala ještě pod svým dívčím jménem Klára Wieck ve věku pouhých 15 let, tedy dokonce o rok dříve než Schubert napsal tu svou první symfonii, také se ji sama premiérovala, co by solistka s Gewandhaus orchestrem. A nám teď krásnou druhou část romanci z tohoto klavírního koncertu zahraje solistka Beatrice Rana.

Krásnou romanci z klavírního koncertu a mol Kláry Schumannové jsme poslouchali na rádiu Klasik Praha v podání solistky jménem Beatrice Rana, italské pianistky, kterou na této nahrávce vydané před 3 lety doprovodil Evropský komorní orchestr, dirigoval Janik Neze-Cegán, tedy hudebníci, jejichž novou nahrávku Mozarta můžete slyšet v našem vysílání tento týden i v rámci rubriky Novinka týdne. No a právě Mozartem budeme pokračovat, bude to arie Cherubina z opery Figarova svatba, non so piuco za sonco za faccio. Solo zaspívá Magdalena Kožená a dirigent Simon Rattle, její manžel, bude řídit těleso Orchestra of the Age of Enlightenment, neboli Orchestra osvícenského věku.

Zpívala nám Magdalena Kožená, slyšeli jsme arii z Mozartovy opery Figarova svatba, kterou pěvkyně takto natočila za doprovodu známého britského tělesa Orchestra of the Age of Enlightenment, neboli Orchestru osvícenského věku, který na nahrávce dirigoval její manžel, dirigent Simon Rattle. Magdalena Kožená, jak jsem už v dnešním vysílání jednou zmiňoval, bude také v září rezidenční umělkyní festivalu Dvořákova Praha. Představí se na celé řadě koncertů, například už 7.9. v Rudolfinu zaspívá například Janáčkovi, Dvořákovi písně, také Rachmaninovovi nebo národní písně z Těšínska v úpravách Ervina Schulhoffa. A pak se představí tedy Magdalena Kožená ještě na řadě dalších koncertů v rámci festivalu, třeba 11.9. v Anežském klášteře spolu s kvartetem České filharmonie. Tam bude zase zpívat Dvořáka, ale třeba také Ernesta Chaussona. No a ještě celá řada dalších programů bude Magdaleně Kožené tedy patřit v rámci letošního ročníku festivalu Dvořákova Praha. Podrobné informace najdete na webových stránkách dvořákovapraha.cz. My pokračujeme teď filmovou hudbou, respektive seriálovou, protože to bude téma ze slavného komediálního seriálu Mr. Bean, které je zpracováno v duchu chrámové hudby. Také nám bude zpívat chrámový sbor koleje Christ Church v Oxfordu, na varhany zahraje David Good a autorem tématu je Howard Goodall.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali hudbu Ludwiga van Beethovena. Pianista Salim Aškar, vyhlášený interpret Beethovenovy hudby, nám zahrál finále z Beethovenovy páté klavírní sonáty C-moll. A byla to už trochu také taková příprava na příští rok 2027, kdy bude významné beethovenovské výročí. Budeme si připomínat 200 let od skladatelova úmrtí, a to samozřejmě v hojné míře i v našem vysílání, takže milovníci Beethovenovy hudby si v příštím roce tohoto skladatele dosyta užijí. Teď nás čeká hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, pátá symfonie D-moll, zvaná reformační, v níž skladatel využil nápěvy luteránských chorálů, a my uslyšíme pátou část založenou na chorálu Hrad přepevný jest Pán Bůh náš.

To byla hudba Georga Filipa Telemana. Na Klasik Praha jsme právě teď poslouchali Andante z autorova violového koncertu G-dur. Solistou byl Alfonso Lial del Ojo a doprovodil ho ansámbl The English Concert. V našem dopoledním vysílání dále zazní hudba Karla Kovařovice, kterého možná znáte spíše jako dlouholetého šéfa opery Národního divadla, ovšem Kovařovic byl také skladatelem a dirigentem, studoval u Fibicha. No a my uslyšíme teď jeho rané dílo, které napsal v poměrně mladém věku, když mu bylo, jestli dobře počítám, 25 let. Je to jeho klavírní koncert F-moll a z něj zazní teď třetí část Vivace v podání pianisty Marka Kozáka, který si vzpomněl na toto Kovařovicovo dílo a natočil ho před 2 lety na své album Zapomenuté české klavírní koncerty vydané u Suprafonu, a to za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Roberta Jindry. Takže teď nám Kovařovice zahraje pianista Marek Kozák, no a pak ještě dále před 12. hodinou uslyšíte mimo jiné v našem vysílání třeba také zpívat basbaritonistu Bryna Tervela a nebo zazní symfonická hudba Karla Nielsena.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.

3 minuty před polednem na Klasik Praha zazněla hudba dánského skladatele Karla Nielsena, od kterého už jsme dnes v dopoledním vysílání poslouchali jeho komorní hudbu pro dechové nástroje. Teď to byla jeho hudba symfonická. Karl Nielsen svou druhou symfonii pojmenoval 4 temperamenty a každou z věd této symfonie tedy přiřadil jednomu temperamentu podle klasické Hippokratovy typologie, tak v tomto případě to byla 4. věta Allegro sanguineo, tedy sangvinické Allegro. A hrál nám symfonický orchestr dánského rozhlasu, tedy skladatelovi Krajané, pod taktovkou dirigenta Michaela Schönwandta. Teď nám zaspívá závěrem dopoledního programu známý velšský basbaritonista Bryn Terwel, který nedávno vystoupil mimochodem i tady v České republice letos na festivalu Smetanova Litomyšl. A my si v jeho podání poslechneme velšskou píseň, která se jmenuje Arlany mor, neboli Na břehu moře. Takže Bryn Terwel nám teď zaspívá ve svém rodném jazyce za doprovodu České filharmonie.

0: Velšský pěvec Bryn Terwel, pro kterého je tedy velština skutečně jeho rodným jazykem, nikoli angličtina, tak ten nám teď právě ve velštině zpíval tady na Rádiu Klasik Praha krátce před 12. hodinou velšskou lidovou píseň Arlany Mor, neboli Na břehu mořském. Doprovodila ho přitom Česká filharmonie. Už odbyla 12. hodina, náš program ovšem nekončí. Odpolední vysílání zahájí teď hudba Antonína Dvořáka, první věta z klavírního kvartetu číslo 2. Kromě toho pak v příští hodině vysílání také uslyšíte třeba Beethovena, Martinu, Lista, Čajkovského, filmovou hudbu a mnoho dalšího na frekvenci 98,7. No a odpoledním programem vás dnes bude provázet kolegyně Dita Hradecká, která se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu z našeho studia. Od téhož mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké pondělí a budu se těšit na slyšenou opět zítra v tradičním čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Ladíte Klasik Praha.

V podání Dvořákova klavírního kvarteta, které tvoří Slavka Wernerová, Pěchočová, Štěpán Pražák, Petr Werner a Jan Ždánský, dozněla rozměrná první věta klavírního kvartetu číslo 2 S-dur. Ačkoliv vydavatel Zimrock musel Antonína Dvořáka přemlouvat a upomínat na napsání a dodání slíbeného klavírního kvartetu, Dvořák se nějakou dobu zdráhal, ale poté se mu melodie jen hrnuly. Přesně tak to totiž napsal v dopise příteli Alojzi Goeblovi. Chcete vidět, co dělám, píše Dvořák, mám toho plnou hlavu, jen kdyby to člověk mohl i hned napsat. Ale jaká pomoc? Musím pomalu, jen co ruka stačí a to ostatní dá pán Bůh. Nyní mám už zase 3 věty nového kvarteta s klavírem úplně hotové a finále bude za několik dní. Jde to nad očekávání lehce a melodie se mi jen hrnou. Zaplať pán Bůh. Neopomněl Dvořák poděkovat svému stvořiteli. Tak toto byla půvabná ukázka a vstup do odpoledního vysílání Rádia Klasik Praha, od kterého vás teď zdraví Dita Hradecká. Pokračujeme předehrou k opeře Sestup Orfeův do podsvětí. Je od Francouze Marc-Antoine Charpentiera a zahraje nám rovněž francouzský soubor Les Arts Florissants pod vedením Williama Christieho.

předehra k opeře se Vstup Orfea do podsvětí od Marc-Antoine Charpentiera. Hrál nám soubor Lazare Florissant pod vedením Williama Christieho. Pokračujeme smyčcovým kvartetem číslo 5 od Bohuslava Martinu. Třetí větu si hrajeme ze snímku, který natočil Pavel Haas kvartet. Natočil totiž smyčcové kvartety Bohuslava Martinu, a to v loni. Album už stihlo získat řadu mezinárodních ocenění.

Paříži v roce 1929 vznikl tento smyčcový kvartet s číslem 3 od Bohuslava Martinů. Pavel Haas kvartet nahrál jeho smyčcové kvartety na CDčko, které vyšlo v loni u Suprafonu. No a teď píseň Malinconia od Vincenza Belliniho. Poslechneme si tenoristu Rolanda Viazona za doprovodu orchestru festivalu Maggio Musicale Fiorentino pod vedením Marka Armeliata.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze, Anna Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

Apoteózou tance nazval Romain Rolland tuto 7. symfonii Ludwiga van Beethovena, z níž jsme slyšeli 3. větu. A to v podání West Eastern Divan Orchestra, dirigoval Daniel Barenboim. Teď nás čeká skladbička Franze Lista, skladbička příležitostná. Má co dělat s českými zeměmi, totiž Franz Liszt několikrát navštívil české země a Prahu. No a u jedné z těchto příležitostí se mu nabídla jaksi skladba, která na níž složil tuto parafrázi, tuto klavírní skladbu. No a moc často se tedy nedává, ovšem pianista Tomáš Víšek, ten umí zakutat v archivech a vytáhnout na světlo skladby zapomenuté i od takto velkých a slavných veličin, jako je Franz Liszt. Slavimo slavno slaveni se jmenuje tato drobná skladba, kterou Liszt v roce 1863 složil u příležitosti tisícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Skladba se staroslovenským názvem Slavimo slavno slaveni od Franza Lista zazněla teď v podání pianisty Tomáše Výška. Čeká nás teď symfonické dílo, bude to symfonie s číslem 5 e-moll Petra Iljiče Čajkovského. V finále si hrajeme s poměrně čerstvé nahrávky kompletu Čajkovského symfonií České filharmonie a dirigenta Semjona Byčkova.

0: Čajkovského hudba, často zatížená velkou dávkou patosu a bombastičnosti, takto ve svěžím a vrcholně virtuózním provedení hráčů České filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova. Právě doznělo finále z Čajkovského symfonie číslo 5 e-moll. Hrát si posléze budeme z hudby filmové, tu napsal Alfred Newman a je z filmu Největší příběh všech dob. Poté nás ještě čeká virtuózní houslový koncert Henriho Wieltanze. No a ve 13 hodin, jako vždy, to budou čerstvé zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Snímek Největší příběh všech dob z roku 1965, tak ten doprovodil hudbou Alfred Newman a tuto hudbu si vybral německý pianista Sebastian Knauer na své CDčko nazvané Hollywood. Teď houslový koncert Henriho Wieland'se zazní třetí věta ze čtvrtého koncertu, a to v podání skvělé houslistky Hilary Hahn a německé komorní filharmonie Brémy. Diriguje Paavo Järvi.

0: Hilary Hahn přednesla virtuózní třetí větu z koncertu číslo 4 D moll Henriho Viertonze, belgického houslisty a také skladatele. Doprovodila ji německá komorní filharmonie Brémy pod taktovkou Páva Järviho. Je právě 13 hodin a čekají nás zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Končí zastropování cen pohonných hmot. Šachistka bude maďarskou prezidentkou. Čeká nás chladnější týden, o víkendu se opět oteplí. Ode dneška vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za 43 koruny celých 41 za litr, nafta za 42,13 koruny za litr. Teď už je to opět na provozovatelích. Za minulý týden vzrostla velkoobchodní cena nafty o 3 koruny na litr a u benzínu o koruny 2. Konec snížené spotřební daně přidá další 2,35 setin koruny. Podle analytiků tak nafta může během týdne zdražit o 5 korun za litr. Maďarský premiér Péter Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považovaná za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Dnes se s 49-letou Polgárovou má setkat a zeptat se jí, zda je ochotná se prezidentského úřadu ujmout. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Suljok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Prezidentského úřadu se ode dneška prozatímně ujímá předsedkyně parlamentu. Nového prezidenta musí parlament zvolit do 30 dnů. Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně klesají. Vliv na to má i počasí. Hasiči rozsáhlý požár likvidují už 12. dnem. Jak dlouho ještě jejich zásah potrvá, není jisté. Požár 11. podlažní budovy se sklady a kancelářemi hasí profesionální i dobrovolné jednotky od čtvrtka 9. července. Trosky objektu, který se několik hodin po vypuknutí požáru na severní a západní straně zřítil, stále polévají vodou z řeky Dřevnice. Zprávy z kultury. Vrchol letošního hudebního festivalu Znojmo se ponese ve znamení královské důstojnosti a slavnostního lesku. Závěrečný gala koncert, který se koná 29. července, přenese posluchače do atmosféry panovnických dvorů, korunovací a chrámových ceremonií. V podání Silencium ansámblu pod uměleckým vedením Andrease Scholla zazní díla Georga Friedricha Händla, Jana Dismase Zelenky a Johana Josefa Fuchse, tedy autorů spjatých s evropskou tradicí hudby psané pro korunovací hlavy. Koncert je zároveň symbolickým vyvrcholením oslav 800 let města Znojma, připomínkou jeho historické velikosti, kulturního bohatství i živé tradice, která zde po staletí spojuje umění s duchovní hloubkou a evropským rozměrem. A počasí v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší. O víkendu se má opět oteplit, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tolik zprávy v jednu hodinu. Pokračujeme teď hudbou Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera.
1: Jsme Klasik Praha.

Johann Kaspar Ferdinand Fischer teď zazněl ve vysílání Klasik Praha, a to ve 13 hodin a 12 minut. My jsme slyšeli jeho skladbu O Crux Venerabilis, která dokládá velké umění barokního kontrapunkty. Fischer byl o něco starším vrstevníkem Johanna Sebastiana Bacha a za svůj dlouhý život tento rodák z Krásna v severních Čechách stihl působit například v Ostrově nad Ohří nebo u Bádenského dvora. Teď nám zpívali a hráli členové souboru Muzika Antiqua Praha, který vedl Pavel Krikar. Teď koncert pro klavír číslo 2 G-dur od Bély Bartóka. První větu přichází zahrát Tomáš Vrána s Janáčkovou filharmonií Ostrava, kterou diriguje Gábor Káli.

0: První věta z koncertu číslo 2 G-dur od Bély Bartóka dozněla koncertu, který je známý svou obrovskou obtížností. Té se ovšem nezalekl Tomáš Vrána. Společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Gáborem Kálim natočili všechny tři Bartókovy klavírní koncerty. Za okamžik princesná Hyacinta, což je baletní pantomima Oskara Nedbala. My si pustíme rondo a hrát bude Dvořákův komorní orchestr.
1: Klasik Praha.
2: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Klein společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Na Klasik Praha to teď byla hudba Oskara Nedbala. Slyšeli jsme šestou část, nazvanou šestou část princezny Hyacinty, nazvanou Rondo. Oskar Nedbal teď je v podání Dvořákova komorního orchestru, který vedl Miroslav Homolka. Pokračujeme hudbou francouzskou, bude to Elegie C-moll Gabriela Forého. Pro violončelový soubor ji upravil Simon Parkin a hrát bude Sheku Kane Mason plus dalších 9 violončel.

značného rozsahu violončela využil aranžer Simon Parkin, když dílo pro violončelo s orchestrem transkriboval pro 9 violončela solistů. Tím byl Sheku Kane Mason a zazněla skladba Gabriela Foreho Elegie C-moll. Další Francouz na programu našeho rádia Klasik Praha Claude Debussy. Tentokrát zazní Passe 5 z Bergamské svity. Na klavír hraje Ji Liu.

Pianista, který se vyznačuje velmi jemným úhozem, Ji Liu. Pokud vím, tak je to Číňan, který žije dlouhodobě v Londýně. Natočil kromě jiného taky tuto skladbu Clora Debussyho Bergamská svita a z ní zazněla část Pase 5. Teď si připomeneme slavnou skladbu Moon River, téma z filmu Snídaně u Tiffanyho. Autorem je Henry Mancini.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl slavný zbor z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Halleluja zpívali a hráli The English Concert a The English Concert Choir. To vše za řízení Trevora Pinoka. Do hodiny 14. zbývá necelých 7 minut a ty vyplní koncert pro klarinet, violu a orchestr e-moll od Maxe Brucha. Dílo pro toto neobvyklé obsazení teď přednesou Ludmila Peterková na klarinet, Alexandr Besa na violu a Pražskou komorní filharmonii vede Jiří Bělohlávek.

Doznělo Scherzo číslo 4 E-dur od Frederika Chopina a my jsme si hráli z CDčka Martina Kasíka, který natočil v roce 2024 všechny čtyři balady a všechna čtyři skerca od tohoto autora. Teď přichází polka ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Poslechneme si ji v interpretaci Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka.

Dozněla polka As Dur číslo 3 ze slovanských tanců z první řady. Antonín Dvořák je autorem a interprety hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze dirigoval Vladimír Válek. Na Klasik Praha se teď ve 14 hodin a 17 minut vydáme za hudbou filmovou Král a pták se jmenuje snímek z roku 1980, který hudbou doprovodil Vojtěch Kilar. My si poslechneme CDčko Alexandra Taroda, což je pianista, který natočil také velký cinefil, který natočil album nazvané Cinema.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

předehra k opeře Zajíc od Jeana Filipa Rameaua dozněla a hrali dám Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského. Tato předehra má symbolizovat čtyři živly. Teď to bude Preludium Fis Dur z 24 preludí a fug, které napsal nikoli Johann Sebastian Bach, ale Dmitrij Šostakovič po Bachově vzoru. Nahrávka ta je dílem Juliany Avdějevy vítězky Chopinovy soutěže, která také vystoupila v loni na podzim na Firkušného festivalu v Praze, kam právě přivezla také Šostakovičův cyklus.

Preludium v tónině Fis dur ze 24 preludií a fuk Dmitrije Šostakoviče. Doznělo pod rukama Juliany Avdějevy, sympatické a výborné pianistky. Teď si pustíme živou nahrávku čtvrté části z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Kolegium 1704 s Václavem Luxem se ujalo zahajovacího koncertu Pražského jara v roce 2021 a přineslo do Smetanovy síně nevšední zvuk dobových nástrojů. Nástrojů z doby, kdy tyto symfonické básně vznikaly, tedy konec 80. let, začátek 80. let 19. století. Bedřich Smetana má vlast z českých lhů a hájů. Kolegium 1704 vede Václav Lux.

monumentální symfonická báseň z Českých lhů a hájů právě dozněla. Pokud se vám barva nástrojů zdála poněkud jiná, originálnější, je to tím, že jsme slyšeli dobové nástroje z konce 19. století. Kolegium 1704 s Václavem Luxem se pečlivě připravilo na zahajovací koncert Pražského jara roku 2021. Letí nám to. Tak toto byla tedy čtvrtá báseň z šestidílného Smetanova vrcholného cyklu. My pokračujeme teď tématem pohádkovým. Šeretka vládkyně Pagod je jedno z čísel ze světy Má matka husa z baletu Maurice Ravela.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Tohle je Klasik Praha.

Tu Rex Glorie Arii z Tedeum Františka Xavera Richtera. Teď je zaspíval Piotr Oleh a Czech Ensemble Baroque Orchestra řídil Roman Válek. Do konce této hodiny, to znamená do 15. si ještě poslechneme Beethovenův dechový oktet S-dur.

0: Na Klasik Praha jste teď vyslechli předehru k opeře Lohengrin od Richarda Wagnera. Teď nám hrál Česká filharmonie za řízení Zdeňka Chalabaly. Čeká nás novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dvě zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní kompozice Wolfganga Amadea Mozarta, Mši C-moll a Requiem D-moll, spojuje skutečnost, že je skladatel nestihl dokončit. Requiem D-moll z roku 1791, tedy z roku Mozartovy smrti, je jeho vůbec poslední skladbou. Mozart během komponování zemřel pravděpodobně na infekční chorobu a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák Franz Xaver Süssmayer. Má se za to, že zádušní mši si u skladatele potýkajícího se s finančními problémy objednal hrabě Franz von Walsegg, který ji měl v úmyslu vydávat za svou vlastní. Velkou mši C-moll, taktéž nedokončenou, napsal Mozart o více než 8 let dříve. Tou dobou již působil ve Vídni, ovšem skladba byla roku 1783 premiérována v jeho rodném Salzburgu. Jeden ze dvou solových sopránových partů, virtuózní a plný koloratur, napsal na míru pro svou manželku Konstanz. Mše kupodivu postrádá většinu části krédo a zcela chybí také závěrečný díl Agnus Dei, a to z dodnes nejasných důvodů. Jeden z předních dirigentů současnosti, Yannick Nezet-Séguin, nově natočil obě tato díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon na album, které vyšlo 26. června. Na nahrávce spolupracoval s Evropským komorním orchestrem, se kterým v minulosti natočil mimo jiné i povedené snímky Mozartových oper. V případě Requiem si vybral edici nakladatelství Berenreiter, pro které nedokončené dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostriga. Mši C-moll pak dirigent natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, který působí v salzburském Mozarteu. No a my pro vás máme hudební ukázku z tohoto nového alba. Bude to úvodní část Kyrie z Mozartovy Velké mše C-moll.

Na Klasik Praha dozněla ukázka ze mše C-mol, velké mše C-mol od Wolfganga Amadea Mozarta. Slyšeli jsme novou nahrávku Janika Nese Segana, dirigenta, který si pozval Chamber Orchestra of Europe a společně natočili jak tuto mši, tak slavné Requiem D-mol. Hráli jsme si z naší novinky týdne, teď následuje narozeninová óda pro královnu Marii. Henry Purcell je autorem, Tim Mead zpívá a Le Musicien de Saint-Julien doprovází.

Tak to byla jedna z nejznámějších písní od Henryho Purcella. Uhoď do strun violy, rozezni loutnu, foukni do píšťaly a co ještě? A ještě také se dotkni harfy. Zkrátka probuď ty všechny nástroje a hraj tak poctě královny. Tuto narozeninovou ódu napsal Purcell pro královnu Marii II. Stuartovnu v roce 1694. Ještě téhož roku ovšem musel zkomponovat také hudbu pohřební, také velmi známou, protože panovnice toho roku zemřela. A sám Purcell je přežil jen o několik měsíců. Tak toto byla Strike the Viol v podání skvělého kontratenoristy, který ozdobil melodii svými koloraturami. Tim Mead zní jeho jméno a Le Musicien de Saint-Julien vedl François Lazarevič. Přichází v hudba Daria Marianelliho z filmu Pýcha a předsudek. Znít bude ovšem v adaptaci pianisty Jeana Yvese Thibaudeta.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmy v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Od 1. června je v metropoli Zličín
4: Ninja Park!
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
8: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Karl Philipp Emanuel Bach a jeho violončelový koncert. Skutečně podařená záležitost. My jsme si poslechli nahrávku Dominiky Hoškové a Plzeňské filharmonie s Jiřím Malátem v čele. Snad se sluší, nebo není od věci říci, že Dominika Hošková, dcera také výborného violončelisty, má sama už také dceru, violončelistku, která sklízí řadu úspěchů a v současnosti teď před několika dny dokonce vystoupila v Carnegie Hall v New Yorku. Na konec července se chystá velká událost 29. a 30. ve studiu Hrdinů v Praze v Veletržním paláci. Přijde ke slovu nové scénické nastudování mimořádného díla Jana Dismase Zelenky. Jeho korunovační opera Sub olea pacis et palma virtutis. Je to monumentální barokní hudební dílo, alegorie, které se poprvé hrálo v roce 1723 v pražském Klementinu u příležitosti korunovace císaře Karla VI. Českým králem. No a tentokrát půjde o scénické nastudování. Jedním z protagonistů je i basista Jaromír Nosek.
1: Milí posluchači, v závěru měsíce července se ve studiu Hrdinů v Praze uskuteční mimořádné provedení nového nastudování díla Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis. A je to dílo, které bude provedeno, jak už jsem říkala, na konci července, konkrétně 29. a 30. A to v nastudování souboru Muzika Florea s jeho uměleckým vedoucím Markem Štrinclem. Ale je to dílo veliké, monumentální, takže tam bude spolupracovat řada dalších souborů a solistů, například sbor Collegium Floreum, divadelní spolek Lauriger, divadelně taneční soubor Impudici, řada solistů v pěveckých partech Anna Hlavenková, ku příkladu Dora Pavlíková, Kamila Mazalová, Vincenc Ignác Novotný, Martin Javorský a Jaromír Nosek. No a basista pan Jaromír Nosek je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Já jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vaše jméno a váš hlas znají i naši posluchači z řady nahrávek. Samozřejmě ti, kteří chodí na koncerty, především staré hudby, ti se s vámi také pravidelně setkávají, protože vy jste vyhledávaným představitelem právě těch basových rolí, především staršího repertoáru. Tak prozraďte nám, co vás přivedlo buď ke zpěvu, anebo potom vlastně k zájmu právě o tu starší hudbu v tom zpívání.
2: No, já jsem začínal vlastně v 7 letech hrát na klavír. Vychodil jsem oba cykly základní umělecké školy a zpíval jsem, nějak jsem s tomu nevěnoval intenzivně, až potom asi v 16 letech jsem nejdřív nastoupil k nám u nás na gymnáziu Ohradní do sboru a na jedné vánoční akademii maminka mě slyšela a říkala, no to by jsem tam neslyšela výrazně, tak možná by si mohl zpívat, to je jako zdravý, že jo. A měla nějakého známého. Maminka je projektantka, její kolega taky byl projektant, ale zároveň právě zájmově jako se zpíval prostě v pražském mužském sboru a sehnal jí kontakt na Karla Nedumu, což je učitel zpěvu a ředitel na základní městské škole na Zbraslavi, kam jsem teda začal v těch vlastně 17 letech chodit na hodiny. A pan profesor mě proto tak natchnul, to je prostě skvělý energií naplněný člověk, který opravdu dokáže nesmírně inspirovat. A takže jsem se tomu začal věnovat, hrozně mě to bavilo, a docela jsem měl i pocit, že mi to jde, takže jsem potom absolvování gymnázia, jsem nejdřív nastoupil na pedagogickou fakultu na obor český jazyk a hudební výchova a posledně po 2 letech jsem teda přestoupil z češtiny na sbormistrovství a zároveň jsem začal studovat zpěv na konzervatoři už potom u Jiřího Kotouče, který teda nás zrovna před asi 3 týdny opustil. A tam jsem se nějak dál rozvíjel a tím, že Jirka se té staré hudbě hodně věnoval, tak jsme hodně zpívali i různé nejen árie, ale i písně, i renesanční, i barokní. A vlastně původně to nebylo tak, že bych úplně se chtěl věnovat jenom jako renesanční nebo barokní muzice, ale prostě po absolvování konzervatoře a v průběhu pak ještě studia na akademii, když už jsem začal vlastně okolo roku 2006 fungovat jako profesionální zpěvák a ty nabídky přicházely vlastně hlavně od barokních a renesančních ansámblů, takže vlastně úplně první, tady jsme před naším rozhovorem zmínili Stanislava Předotu, tak vlastně úplně první koncert, který já jsem absolvoval jako na, řekněme, profesionální pódiu, tak bylo právě se souborem Fraternitas Literatorum a to bylo někdy v prosinci už v roce 2004 snad dokonce. No.
1: Takže vlastně cesty osudu vás přivedly k tomu, co vás momentálně vytěžuje nejvíc a to je především ta stará hudba. Vy jste od té doby spolupracoval s celou řadou souborů, opravdu těch nejrenomovanějších, které se věnují té staré hudbě, počínaje tedy muzikou Floreou a řadou tedy dalších. Byl jste i členem souboru Collegium Vocale. Se souborem Muzika Florea spolupracujete už dlouhou dobu?
2: Ano, se souborem Muzika Florea to už bude určitě takových 15-17 let bych typoval, kdy začala taková první spolupráce. Ono třeba Muzika Florea na rozdíl od Collegia Vocale 1704 funguje trošku jiným způsobem, nebo Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704, to jsou prostě orchestr a sbor vlastně zpěváků, kde pro těch projektů je hodně, je tam nějaké relativně, aspoň v tom pěveckém obsazení, takové stále fixní obsazení, řekněme.
1: Ano, jádro, zdravé jádro.
2: Zdravé jádro, řekněme. Takže tam jsem skoro asi 10 let jsem tam byl jako stálý člen, když to Muzika Florea spíš většinou, nebo v posledních letech aspoň dělá takové spíš komornější třeba projekty. Má několik instrumentalistů, kteří jsou právě tím zdravým jádrem tam, ale vlastně na ty vokální party, když teda dělají zrovna vokálně instrumentálně nějaké dílo, tak teď vlastně v posledních, taky už je to třeba 10 let, mají Collegium Floreum, což je vlastně zase soubor takových, řekněme, profesionálních a poloprofesionálních zpěváků, kteří většinou mají nějaké ještě jiné zaměstnání a tomu zpěvu se věnují buď to ve volném čase, nebo třeba mají vystudovanou nějakou školu, ale nemohou se tomu z různých důvodů věnovat plnohodnotně. Tak to je ten rozdíl mezi Collegium a Muzikou Floreou, ale nebylo tomu vždycky tak, takže před těmi 17 lety. Já teď se nevybavím úplně přesně, co byl můj první projekt s Muzikou Floreou, ale pamatuju si, že jsme dělali třeba jako Janovy pašie a bylo to tím způsobem, že jsme zpívali i sbory, i sola. A teď v poslední dobou spíše to tam tak, že si vlastně Muzika Florea najímá profesionální zpěváky jako na ty solové party. Ale ta spolupráce je dlouhá, není tak intenzivní, není jako stále jako probíhající neustále za sebou, ale letos se to zrovna sešlo hezky, že vlastně těch projektů, koncertů s Muzikou Floreou mám víc. Takže je to fajn. A je to vždycky fajn spolupráce, protože Marek prostě je výrazná, velmi svébytná a svérázná osobnost a to se projevuje i potom vlastně v té muzice, jak ji dělá. Že je to často experimentální, nebojí se prostě různých extrémů a je to prostě vždycky zajímavé a často překvapivé.
1: Už jste sám zmínil, že Muzika Florea a Marek Štrnsl připravují řadu různých projektů, ať už jsou to právě třeba koncertní provedení oper nebo jiných velkých děl, oratorií, ale nebo také koncerty jako takové. Čemu vy dáváte přednost, co je vám bližší? Koncerty nebo právě třeba opery, operní představení?
2: Já mám

0: koncertech a na zkouškách řešit naprosté hudební detaily, je to jako čistý produkt, tak zas ta opera je strašně zábavná v tom, že ta muzika je tam samozřejmě strašně důležitá, zpěv je nesmírně důležitý, musíte, je vlastně to klade úplně jiné nároky, nebo ne úplně jiné, ale trochu jiné nároky, protože když zpíváte s moderním orchestrem, tak ten zvuk toho orchestru je větší, hraje se samozřejmě na vyšší ladění moderní, musíte uspívat velký prostor v divadle, ale k tomu ještě musíte hrát, musíte stvárnit postavu, jste tam v neustálé interakci. Na každém tom představení se jako něco stane, něco nepředvídatelného. Já nevím, nerozsvítí se světla, nebo kolega třeba trošku změní aranžma. Je to prostě živý produkt, nesmírně zábavný, je tam kolem toho spousta lidí a mám rád obojí. A jako moc rád bych dál pokračoval na obou těch rovinách, protože každá přináší něco jiného a každá obohacuje i tu druhou. Navzájem jako se to hezky propojuje, doplňuje a to mě
1: dá se
0: tom,
1: z toho ano, čerpat.
0: Čerpat přesně tak z obojího.
1: My chceme teď pozvat také na tu dvojici koncertů, které jsem zmínila v úvodu, a sice tedy 29. a 30. července, kdy soubor Muzika Florea tedy uvede nové scénické nastudování díla Jana Dismase Zelenky Supela Pacis et Palma Virtutis. Zelenka je samozřejmě velikán české hudby, dnes je po právu řazen po bok barokního skladatele Johanna Sebastiana Bacha. To dílo je opravdu mimořádné. Jak o něm můžeme mluvit? Je to opera, je to melodram, nebo jakou to má vlastně formu?
0: No je to taková, jak to říct, je to...
1: Protože říkám-li, bude uvedeno scénické provedení, tak je jasné, že to není koncertní...
0: Ne, je to normálně pro scénické provedení. Jsou tam všechny možné složky, které si na divadle můžete představit. Je to vlastně plnohodnotná opera i stanci, ale zároveň tam je i složka činoherní. Budou tam činoherci, kteří budou na latinský text, na to jsem hrozně zvědavý, zpíváme v latině a i se tam bude odehrávat činohra v latině. Budou tam titulky samozřejmě v češtině, aby tomu lidé rozuměli. Takže na to já jsem hrozně zvědavý, protože ničeho podobného jsem se ještě neúčastnil, nebo účastnil jsem se třeba nějakých činoherních představení s hudbou, třeba v Národním divadle v Raduze a Maholi jsme dělali, nebo Pána s Prasečkou a Vestavském, ale tohle opravdu bude opera. Do toho budou činoherní čísla v té latině, na to jsem zvědavý. Jsou tam úžasné tanečnice a zároveň ta opera vlastně má takový jednak slavnostní charakter, je to korunovační opera, je to u příležitosti korunovace císaře Karla VI. Českým králem v roce 1723 na podzim, ale zároveň tím, že vlastně v tom ději se odkazuje na českého patrona svatého Václava a hodně se tam řeší právě ty vlastnosti jako je ctnost a zbožnost, takže vlastně to má takový přesah až jako oratorní. Mm-hmm. Takže opravdu jako, ať už si představíte žánr činoherní, tam bude tam balet, bude tam opera a vlastně oratorium. Jako nesmírně komplexní, velkolepý zážitek. Samozřejmě ta opera je trochu seškrtaná oproti originálu, ale prostě bude to určitě krásný, no.
1: Sám jste říkal, že vlastně hlavní postavou je tedy svatý Václav, okolo kterého se to celé točí. Má ta opera nějaký děj v tom slova smyslu operním, tak jak jsme zvyklí, s nějakou zápletkou?
0: Trochu. Odehrávají se takové scény, kdy vlastně svatý Václav vítězí nad kacíři. Jsou tam celé scény předávání těch korunovačních klenotů, kdy ty jednotlivé postavy alegorické odmítají, až teda nakonec ty dvě, ta Konstanca e Forteca, což je vlastně stálost a síla, což byly ty atributy Karla VI., tak ty potom nakonec teda přijmou tu korunu. Ani svatý Václav ji nepřijme vlastně. Takže jsou tam takové prvky dějové, tam trochu jsou, ale samozřejmě tím slavnostním charakterem je to trošku, oproti opeře klasické je to určitě statičtější a jako méně dějové, ale spíš opravdu oslavné, a, ale velkolepé v té vizuální i hudební složce.
1: Říkáte, ta vizuální složka tam také bude hrát roli. To scénické provedení není klasické operní provedení na scéně, ale přeci jenom to není koncertní provedení. To znamená pro vás, zpěváky, znamená to, že vy se tam hýbete, gestikulujete. Je to, jaký je rozdíl mezi tedy tím operním třeba zpíváním, koncertním provedením a právě tímhletím scénickým, které budete provádět vy? Je ta gestika jiná nebo mimika jiná?
0: Je to, když bychom vzali, můžeme mít koncert, potom může být nějaké poloscénické provedení, kde teda člověk ještě třeba může mít trošku noty a tak jako v náznaku se tam něco odehrává. Tohle vlastně je plnohodnotné prostě scénické provedení, ale je to samozřejmě tím, že je tam snaha to udělat to co nejautentičtěji, ale ne muzeálně, tak vlastně my tam v rámci tedy stylu, ta herecká akce se bude odehrát především jako v barokní gestice, ale zároveň paní režisérka klade důraz na to, abychom v tom výrazu, aby jsme byli autentičtí, ve smyslu, aby jsme to byli my pořád, aby z nás vyzařovala energie, aby by to korespondovalo s třeba s tím textem, který zpíváme. Takže je to normálně plnohodnotné.

0: představení, jako kdyby se dělala barokní opera.
1: Kostýmované?
0: Kostýmované, ano, je to kostýmované. Tak vlastně je to, jako kdyby se dělala barokní opera autenticky. Jo, no vlastně i ta barokní opera samozřejmě se dá dělat různým způsobem, ať už úplně normálně činoherně, nebo vlastně i v rámci gestiky se dají dělat jako různé legrácky k tomu. Tak to asi nebude ten případ, ale je to normálně s kostýmy, asi nebude ta scéna nějak zvláště bohatá, myslím teď jako co do nějakých kulis a tak, ale i to tam do určité míry bude.
1: Takže to nastudování se bude snažit vycházet z té dobové praxe, tak jak
0: ano,
1: to bylo?
0: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Myslím, že tam jako opravdu je snaha o to udělat tak, jak to tenkrát proběhlo, byť teda v trochu zkrácené formě, opravdu autenticky podle poznámek i snad v libretu a v notách, podle toho prostě na scéně, které ty alegorické postavy mají být, tak tam budou a všechno z toho hraje prostě autenticky.
1: Ještě jsme se vlastně nedotkli té hudební stránky. Jaký je pro vás jako pro zpěváka Jan Dismas Zelenka?
0: Jan Dismas Zelenka je velice různorodý. A my jsme dělali s kolegem 1704 kdysi i nějaká hodně raná díla a to, jak člověk samozřejmě poslouchá ten celek, ale hodně se soustředí třeba na tu svoji linku, na ten svůj part, jaký to má charakter. A u Jana Dismase Zelenky je zajímavé, že on zpočátku v těch prvních letech, alespoň co já jsem měl možnost poznat, tak třeba zrovna basový part je v takové poměrně příjemné poloze zpěvná, jako střední vyšší poloha. A potom postupně, nebo když si došlo k nějakému zlomu, se najednou dostává do takové poměrně jako exponované vysoké polohy. Kdy často třeba v těch mších, které jsme tím naspívali spoustu, tak občas tam třeba zpíváme unisono s tenorem, nebo občas i se dostaneme na dně. Je to jako hodně, často je to exponované. Byť potom třeba v těch solových áriích zase nechybí velikánský skoky, zase do velkých hloubek, prostě přes dvě oktávy třeba. Asi to souvisí s tím, že Zelenka byl vlastně kontrabasista, zřejmě byl dost dobrý, až virtuózní kontrabasista, takže vlastně i do té basové linky to tam prostě dával velký skoky. Takže ty party jsou vždycky, kromě toho raného období, kde opravdu to zpívá příjemně, tak potom dál je to náročné, ale myslím, že velmi efektivní. A to platí i pro Supola a Pácis, aspoň pro ty basové árie, které tam jsou dohromady tři, byť teda jedna ta prostřední je v tomto našem provedení vyřazena, tak jsou to prostě krásné, náročné, ale velmi efektní árie, no, které jsou na hru do FIS psaného, takže vlastně jsou tam naštěstí na 415, které to, jsou to F-ka, není, jsou tam asi v každé árie asi jedno nebo dvě, ale zároveň tam jsou hloubky, teď vám řeknu přesně jaké, ale jo, je to,
1: ale
0: je to
1: velké.
0: Co to, velké.
1: Tak samozřejmě my se budeme na to velice těšit. Říkám znovu zdůrazně, jsou pouhá dvě provedení, 29. a 30. července. Není vám to vždycky líto, když se taková práce investuje do velkého projektu, že jsou třeba jenom dvě provedení?
0: Je mi to vždycky moc líto. A bohužel teda je to poměrně častý jev, no. Já nevím, jestli zatím jako je ta grantová politika, nebo co vlastně tím důvodem, že často ta uvedení i koncertní třeba někdy jsou vlastně řídká. Ale stává se, že zase třeba jen po dvou, po třech letech se ty věci zopakují. A samozřejmě Supola a Pácis, prostě i s těmi tanečníky a s Černohrou, prostě je to velký kolos, prostě je to drahý projekt. Takže tomu rozumím do určité míry, že to prostě každý finanční náročný projekt je prostě se nedává často. Ale je to velká škoda, no, je to velká škoda.
1: O to více apelujeme na naše posluchače, aby si nezapomněli zajistit vstupenky na 29. nebo 30. července ve Studiu Hrdinů v Praze. Já se musím přiznat, že to pro mě byl celkem objev toho nového prostoru, to je ve Veletržním paláci, pokud se nemýlím.
0: Ano, pokud se nemýlím,
1: bude,
0: taky.
1: Ano, takže to bude trošku nezvyklé,
0: ano, ještě
1: ale
0: jsme tam
1: možná
0: nebyli,
1: o to zajímavější. Možná o to zajímavější. Tak srdečně zveme, samozřejmě podrobnosti jsou na webových stránkách souboru Muzika Florea, vstupenky jsou samozřejmě také v prodejní síti Goat Out, jak bývá zvykem. A já jsem moc ráda, že nás přišel pozvat jeden z protagonistů tohoto nového nastudování Zelenkova díla, basista Jaromír Nosek. Ať se vám daří a věřím, že třeba při nějakém dalším projektu se zase u nás setkáme. Mějte se hezky,
0: díky za návštěvu. Moc děkuji za pozvání a přeju hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Rozhovor s basistou Jaromírem Noskem, který bude protagonistou představení Sub Olea Pacis Jana Dismase Zelenky 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze, tak ten rozhovor s ním vedla Martina Klausová a uzavřela jej sonáta D-moll pro zobcovou flétnu Georga Friedricha Händla. Hráli jsme si s alba flétnistky Michály Koudelkové. No a na Klasik Praha pokračujeme hudbou romantickou. Koncertní předehru Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartoliho zahraje lipský Gewandhaus Orchestr a s Richardem Schajm v čele.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
18: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla koncertní předehra Reblas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, génia hudby 19. století. Hrál nám orchestr lipského Gewandhausu, který Felix Mendelssohn ve své době také vedl a dirigoval. Tentokrát ovšem hrál pod taktovkou Richarda Šajího. No a přehoupli jsme se přes 16. hodinu. Teď zazní jedno z kapričí Gierdie Ligetiho.

Na Klasik Praha právě doznělo známé Largo, druhá část ze symfonie číslo 9 e-moll zvané Novosvětská Antonína Dvořáka. Česká filharmonie hrála pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a my se teď posuneme v hudební historii více do minulosti. Kukačka a Slavík je název koncertu pro varhany a orchestr od Georga Friedricha Händla. Proč dostal tento koncert takový název, prozradí druhá věta. Solistou je Johann Oratore a Händlův festivalový komorní orchestr řídí John Tinch.

Zakukalo nám to tady na Klasik Praha v 16 hodin a 20 minut. Byl to Georg Friedrich Händel a jeho koncert pro varhany a orchestr. Händel uváděl své varhanní koncerty v mezičase, v přestávkách svých velkých oratorií. Teď zazněl koncert předívaný Kukaška a Slavík, toto byla druhá věta, a na varhany hrál Johann Aratore společně s Händelovým festivalovým komorním orchestrem, který řídil John Tinch. Poručík Kyže, to je symfonická svita ze stejnojmenného filmu, hudba Sergeje Prokofjeva. Teď si pustíme část nazvanou Kyžeho svatba. Hrají berlínští filharmonikové a diriguje Seiji Ozawa.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Možná jste poznali typický suverénní rukopis Johna Williamse. Toto byla hudba z Indiana Jonesa a poslední křížové výpravy. Snímku z roku 1989. Tady v této nahrávce dirigoval sám John Williams berlínskou filharmonii. Toto album, které vyšlo u Deutsche Grammophon v roce 2022, je z berlínského koncertu, který několik dní před svými devadesátinami Williams v Berlíně dirigoval. Teď si pustíme druhou část z jedné z vrcholných symfonií Wolfganga Amada Mozarta. Bude to symfonie G-moll. Amsterdamský barokní orchestr vede Ton Koopman.

Mozartova hudba, tak tu můžeme poslouchat stále. A také zní na Klasik Praha téměř v každé hodině našeho vysílání. Teď jsme se posunuli na 16.41. Dnes je pondělí a svátek slaví Ilja, je 20. července. Co pro vás máme dál, tak bude to arie z opery Oberon, posledního díla Karla Marie von Webera, romantického skladatele německého. Jonas Kaufmann zaspívá a orchestr revolučně romantický doprovází pod taktovkou Johna Eliota Gardinera.

Jonas Kaufmann zaspíval arii z opery Oberon na Shakespeareovský námět od Karla Marie von Webera. Doprovázel orchestr revoluční a romantický pod taktovkou svého zakladatele Johna Eliota Gardinera. Teď ve 4:45 necháme zaznít Kadiš ze dvou hebrejských melodií Maurice Ravela. Camille Thoma, violončelistka, má solo a bruselskou filharmonii řídí Matthew Herzog.

0: Kamí Toma a Bruselská filharmonie s Mathieu Herzogem provedli Kadiš ze dvou hebrejských melodií francouzského skladatele Maurice Ravela. Teď je za 10 minut 5, znít bude Jupiter posel radosti, tak pojďme si poslechnout tuto část z Planet Gustava Holsta, a to v podání Českého národního symfonického orchestru a dirigenta Paula Freemana.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to je krásný motiv, který dal také vzniknout znělce jednoho našeho pořadu na Klasik Praha Jupiter a posel radosti, tak doufám, že vnesl do vašich obýváků či aut trocha radosti, tento kousek od Gustava Holsta. Slyšeli jsme nahrávku Českého národního symfonického orchestru s Paulem Freemanem v čele. No a teď to bude o něco méně optimistické, neboť si pustíme Pavanu duší v předpeklí. To je část z baletu Dante, dalšího Brita v našem playlistu Tomase Adese.

0: Vyslechli jsme část z oceňovaného baltu Dante od britského autora současnosti Thomase Adese. Nahrávka Los Angeleské filharmonie s Gustavem Dudamelem získala v roce 2024 cenu Grammy. Po pavaně duší v předpeklí si teď zahrajeme Lví pochod z karnevalu zvířat Camille Saint-Saense.
1: Tohle je Klasik Praha.

Úvod a lví pochod, tak to je první část z Karnevalu zvířat ze svity Camille Saint-Saëns. Nám teď hrál Orchestra del Academia Nacional di Santa Cecilia, Antonio Papano dirigoval a u klavíru se dělá Marta Archerič. Opět jedna klavírní věc teď, ale bude to komorní dílo, solové dílo Friedricha Theodora Frelicha. Pokud neznáte tohoto skladatele, tak to nesvědčí nic o vašem rozhledu, protože je opravdu v našich končinách velmi neznámý. Ovšem uvést jej v obecnou známost se snaží Alena Hönigová, což je hráčka na fortepiano, na starší druh nástroje. Frelich byl skladatelem švýcarským, je to současník Bartoldiho nebo Schuberta. No, Schubert byl o něco starší. Každopádně je to zajímavý skladatel, jeho hudba už je výsostně romantická, jak nasvědčuje také tato druhá věta z jeho klavírní sonáty A dur.

Dozněly tóny kladívkového klavíru a slyšeli jsme hudbu od Friedricha Theodora Frelicha, což je nejvýznamnější švýcarský skladatel raného romantismu. Poco adagio z jeho klavírní sonaty A-dur hrála Alena Hönigová. Přichází teď na řadu koncert pro fagot G-moll od Antonia Vivaldiho. Solistou je Peter Whelan a ansámbl Jupiter vede Thomas Danforth.

Hudba Itala Antonia Vivaldiho v podání ansámblu Jupiter a solista na fagot byl Peter Whelan. Teď to bude hudba se z filmu Statečné srdce od Jamesa Hornera. Těšit se také můžete na druhou uherskou rapsodii Franze Lista.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Tohle je klasika.

Uherská rapsodie číslo 2 D-moll Franze Lista právě dozněla, a to v podání maďarského orchestru pod vedením Matyáše Antala. Teď trochu sklidníme tep. Andante z koncertu číslo 21 C-dur od Wolfganga Amada Mozarta přednese Friedrich Gulda a Claudio Abbado bude řídit Vídeňské filharmoniky.

Tak to bylo známé Andante z koncertu číslo 21 C-dur. Wolfgang Amadeus Mozart a vídeňští filharmonikové Friedrich Gulda a Claudio Abbado. To byla sestava, která nám toto půvabné Andante přednesla. O jedné neznámé, nebo dosud neznámé skladbě Wolfganga Amadea Mozarta bude řeč ve zprávách, které na Klasik Praha začnou už za čtvrt hodiny. Teď vám pustím skladbu, kterou netřeba představovat. Filharmonii Brno vede Jiří Bělohlávek.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze, a na Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Pašona kolo, tak se jmenuje tato srbská lidová píseň, kterou nám na Zobcovou flétnu zahrála Lucie Horš. Teď už jen jedno číslo, a to duet z opery Manon Lescaut, Giacoma Pucciniho, a poté začnou zprávy v 18.

0: Dozněl duet z opery Manon Lescaut od Giacoma Pucciniho. A my jsme si poslechli hlasy Kristine Opolais a Jonase Kaufmana za doprovodu Orchestru Akademie Nacionale di Santa Cecilia. Řídil kdo jiný než Antonio Papano. 18 hodin jsou tady zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zákaz telefonu ve školách, neznámá skladba Mozartova a třetina plodin v Čechách je sklizena. Vláda dnes jednomyslně schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Školy by podle návrhu musely zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole, tedy například i ve školní jídelně nebo v družině. Výjimkou je použití telefonu ve výuce na pokyn vyučujícího, zdravotní nebo jiné důvody. Dosud záleželo na škole, jestli mobily zakáže během vyučování nebo i během přestávek. Nově má stopka pro mobily platit plošně. Na 93% škol ve svém školním řádu používání telefonu již nyní regulují. Pokud zákonodárci návrh schválí, plošný zákaz by měl platit od 1. září roku 2027. Astronomům, ale třeba i biologům může do budoucna pomáhat při jejich práci nová metoda, kterou vyvinuli vědci z katedry optiky přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S využitím umělé inteligence dokáže z rozmazaných snímků získat detaily, jež jsou pro běžné optické přístroje prakticky neviditelné. Stejný model umělé inteligence přitom dokáže zpracovávat obrazy vzdálených hvězd i jednotlivých molekul, aniž by bylo nutné jej přizpůsobovat konkrétnímu dalekohledu nebo mikroskopu. Sklizeň v uplynulém týdnu i přes častější bouřky a přehánky výrazně pokročila. Zemědělci dosud sklidili přes 30% ploch obilnin a přes 33% ploch řepky. Loni touto dobou bylo vlivem deště posekáno jen 12% ploch obilnin a 9% ploch řepky olejky. První dožínky letošního roku mohou slavit v okrese Břeclav, kde byla sklizeň obilnin a řepky už ukončena. Sdělilo to ministerstvo zemědělství. Malý sešitek, který desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři, skrýval neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně. Nejde jen o nové melodie, sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Rukopis samotný našel kurátor François Pierre Goy z Národní knihovny Francie. Kolem tlakové níže se středem, pokračujeme s právami. V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnější bude čtvrtek, kdy bude na většině území pršet a o víkendu se opět oteplí. Tolik poslední zprávy tohoto dne v pondělí 20. července a vy posloucháte stále dál vysílání Klasik Praha s Ditou Hradeckou. Tady je minutový valčík Frederika Chopina.
1: Jsme Klasik Praha.

Valčík des dur, zvaný minutový Frederika Chopina, zazněl v podání Istvána Sekeje. Teď to bude téma s variacemi pro smyčcové kvarteto od Hanse Krásy. Soubor, který bude hrát, se právě po tomto terezínském autorovi pojmenoval Krása kvartet.

Téma s variacemi pro smyčcové kvarteto Hanse Krásy právě doznělo. Skladatel Hans Krása patřil k výrazným meziválečným umělcům. Byl žákem Cemlinského a Alberta Russela, působil jako korepetitor Nového německého divadla a tak dále. I v Terezíně se aktivně účastnil tamnějšího hudebního kulturního života. Známe například jeho dětskou operu Brundibár, což je dnes Krásovo nejznámější dílo. Zemřel, byl zabit v říjnu roku 1944 v Osvětimi. Soubor na počest Hanse Krásy si dal jméno Krása kvartet a zahrál nám jeho téma s variacemi. Teď Michael Haydn a jeho koncert pro Lesní rocha, orchestr D-dur. Hraje Přemysl Vojta.

ukázka a proslulé České hornové školy Přemysl Vojta, jeden z interpretů na Lesní roh, kteří se uplatňují úspěšně v zahraničí, a Haydn Ensemble Prague, který vede Martin Petrák. Společně zahráli třetí větu z koncertu D-dur od Michaela Haydna. Teď nás čeká koncert klavírní, ten je od Friedricha von Flotow, autora zejména operet. Karl Petersen je solistou a Plzeňskou filharmonii řídí Hans-Peter Wieshau.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům. Ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dozněl svatební pochod z hudby ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Felix Mendelssohn Bartoli byl autorem a orchestr Bachova festivalu v Oregonu vedl Helmut Rilling. Teď je 18 hodin 630 minut, blížíme se pomalu k závěru našeho podvečerního vysílání. Slavná auditoria vás čekají v 19 hodin a ve 20 to bude dvořákovský večer. Znít bude dvořáková hudba komorní, konkrétně klavírní tria. Teď ovšem přijde na řadu nádherná árie z Vivaldiho Judity Triumphans z jeho oratoria. Árii Veni, Veni, Messe quare fida zaspívá Lea Desandre a na Chalumeau doprovází Roberta Christini. Soubor Jupiter řídí Thomas Dunford.

Tak to byla nádherná ukázka z oratoria Judita Triumphans od Antonia Vivaldiho. Arii nám zaspívala Lea Desandre a Roberta Christine hrála na Chalumeau, což je jednopátkový dechový nástroj předchůdce klarinetu, také se mu svou barvou podobá. No a doprovázel ensemble Jupiter, který vede Thomas Dunford. Milí přátelé, teď už se pomalu rozloučíme. Čeká nás poslední ukázka. Bude to opravdu luxusní nahrávka koncertu číslo 3 Sergeje Rachmaninova. Hraje Daniel Trifonov a Philadelphia Orchestra řídí Janik Neze-Segan. Toto je první věta. Dita Hradecká se s vámi srdečně loučí. Přeje vám krásný večer a těším se na slyšenou.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle je Klasik Praha.
8: Slavná auditoria.
7: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
9: Když dva dělají totéž, není to totéž. Smysl i cíl jejich konání může být totožný. Cesty, jež k němu vedou, se ale z různých důvodů liší. Buď jsou projekty vyšlapány letitou tradicí, disponující ovšem jen přiměřenými finančními zdroji. A nebo mají za sebou naopak jen první krůčky, jenže zajištěné tak velkorysými zdroji, že se mohou rozmáchnout. Řeč je o dvou mezinárodních skladatelských soutěžích v oblasti klasické hudby. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji. Za ostravskou generací s velkým počátečním písmenem, jak se tamní soupeření mladých skladatelek a skladatelů nazývá, stojí obecně prospěšná společnost Janáčkův máj, ta, která pořádá Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. A model generace je v globálním měřítku typický právě tím, že kompoziční klání tvoří součást většího festivalového celku. Bazilejská skladatelská soutěž je pořádána nadací Paula Sachra, disponující zázemím a majetkem, jenž bere dech. Snadno si proto může dovolit zcela samostatnou existenci, nezávislou na jakémkoliv festivalu klasické hudby. Sama si totiž s náklady, které je třeba vynaložit na vše, včetně prestižní poroty a efektního finálového koncertu, snadno poradí. Zdá se tedy, že se jedná o dva diametrálně odlišné projekty. Náš, rozvíjený v podmínkách středovýchodní Evropy, jen pozvolna se vymaňující z neblahého dědictví minulých dob. A švýcarský, vytvořený v prostředí bohaté země a společnosti, která se u mě, byť ne vždy zcela čestně, vyhnula světovým válkám a nestrpěla by na svém území totalitu. Co však obě skladatelské soutěže přes zdánlivou propast odlišností spojuje, není těžké vyhmátnout. Obě mají za cíl obohatit soudobou klasickou hudbu o nové skladby, dokumentující vývoj v rámci 21. století. A obě vidí smysl své činnosti také v tom, že umožňují rozvoj vzájemných kontaktů mezi mladými tvůrci, protože soutěže tohoto typu nejsou jen soubojem, střetem. Nabízejí možnost vzájemného poznávání a tříbení názorů. A pokud zde už zaznělo jméno Paula Sachra, nechtějí jim hudební náplň pořadu inspirována. Vždyť z jeho podnětů vznikla řada pozoruhodných děl. Patří k nim i koncerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími Bohuslava Martinů. Z tohoto díla nám teď třetí větu Poco Allegro zahrají Bohuslav Matoušek, Karel Košárek a Česká filharmonie. Řídí Christopher Hogwood.

Bazilej nebývá tak vyhledávaná jako Ženeva či Curych. Nesídlí tu politické či sportovní instituce globálního významu, ani rotující vláda uhnízděná v Bernu. Bazilej má ovšem dvě jiné zvláštnosti. Leží v sousedství Německa a Francie, kam místní jezdí za trochu levnějšími nákupy a restauracemi. A přímo v Bazileji se odjakživa daří nejen víře, ale také sbírkám výtvarného umění i hudbě. Městské divadlo je domovem místních orchestrů, symfonického a komorního. Pěstuje se v něm rovněž opera, balet, muzikály či barokní hudba. A právě v jeho moderním foyer vrcholí každý druhý rok vždy v březnu skladatelská soutěž. Nemohla by se konat nebýt dirigenta a především štědrého mecenáše Paula Sachra a jeho dědictví. Když se jako 28-letý oženil roku 1934 s mladou vdovou po tragicky zemřelém protagonistovi mocné farmaceutické firmy, mohl se věnovat jen svým zálibám. Přesto až do svých 90 firmu řídil a zanechal ji ve skvělé kondici. Nejen její roční obrat, ale i čistý zisk se počítá bráno na koruny v bilionech. Zároveň se ale Sachr mohl věnovat umění tak jako jeho žena Maja, uznávaná sochařka. Bylo mu pouhých 20, když založil dodnes fungující bazilejský komorní orchestr. A jakkoliv byl jeho zájem upřen především na soudobou hudbu, inicioval také vznik Scholae Cantorum Basilensis, zaměřené naopak na výzkum dávné hudební minulosti a poučené dobové interpretace. Roku 1993, 6 let před mecenášovým úmrtím, pak byla založena nadace Paula Sachra, která zakoupila kompletní archiv Igora Stravinského v hodnotě 2 miliardy korun. Že Sachr podporoval Bohuslava Martinů a zadával vytvoření skladeb na zakázku dalším hudebním velikánům 20. století, je známé. Honegger, Hindemith, Britten, Boulez, ale třeba i Lutoslavský mu vděčí za mnohé. 18 let po Sachrově smrti odstartovala roku 2017 skladatelská soutěž se sídlem v Bazileji. Je otevřená tvůrcům z celého světa bez omezení věku. Podmínkou je, aby přihlášená skladba měla v Bazileji svou veřejnou premiéru. Soutěžní kalendář je koncipován tak, že v sudých letech se musí zájemci přihlásit do konce července a své dílo dodat v podobě partitury do poloviny října. Pak přichází poprvé ke slovu mezinárodní porota. Vybere 10 skladeb, které si to mezi sebou následně rozdají v březnu roku lichého. 3 nejlepší pak zazní ve finále před publikem v moderním foyer Bazilejského městského divadla. Odměny jsou tak vysoké, že se z nich dá následně nějakou dobu žít a svobodně tvořit. Vítězi náleží 60 tisíc švýcarských franků neboli 1,5 milionu českých korun. Druhý získává 25 a třetí 15 tisíc švýcarských franků. Padlo tu jméno souboru Scholae Cantorum Basilensis. Poslechněme si teď v podání tohoto tělesa část vodní hudby Georga Friedricha Händla.

Jelikož není věk účastníků bazilejské skladatelské soutěže omezen, vítězí v jeho prvních ročnících autoři na prahu čtyřicítky. Často původem ze zámoří, ovšem vystudovaní a mnohdy poté i působící v Evropě. Roku 2017 si zlatou medaili odnesl Mexičan Víctor Ibarra, o dva roky později Američan Benjamin Scheuer. Mladšími výjimkami potvrzujícími pravidlo byly bronzová Jihokorejka Hana Hanbiel Choi a stříbrný teprve 27-letý Argentinec Alex Nante. To ostravská generace, abychom se k ní vrátili, je rozdělena do dvou věkových kategorií. Jedna je otevřena skladatelkám a skladatelům do 30 let, druhá pouze do 21. Odměny vítězům se v porovnání s Bazilejí pochopitelně pohybují ve zcela odlišných sférách. Vítěz si přijde na 30 tisíc českých korun v kategorii dospělejších tvůrců, zatímco u pomyslných Benjamínků je částka ještě o 10 tisíc nižší. Přesto zájem o generaci ani v posledních letech neutuchá. Uchazečů o úspěch bývá až kolem 70. A mohou se zúčastnit maximálně dvěma skladbami do 20 minut pro sólový nástroj či komorní obsazení, včetně sborů. Vždy do konce ledna musí adepti na Triumf poskytnout pořadateli, tedy obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, partituru přihlášeného díla a případně též orientační zvukový snímek. Jak už řečeno, generace je v Ostravě pořádána od poloviny 70. let. Původně byla určena jen pro mladé české tvůrce, ale když se potenciál začal postupně tenčit, došlo roku 2011 k podnětné změně. Generace se vyvinula v klání tvůrců ze zemí Vyšegrádské čtyřky, čili kromě Česka také z Polska, Slovenska a Maďarska. Tím soutěž nabrala nový vítr do plachet. Také porota se skládá jak ze zástupců sousedních zemí, tak z našich zkušených skladatelů. Milana Báchorka, Ivana Kurce, Hanuše Bartoně, Víta Zouhara. Vavříny si střídavě odnášejí soutěžící ze všech čtyř zemí. Za rekordmanku lze ovšem považovat jihlavskou rodačku Soňu Vetchou, původně klavíristku, která však na brněnské konzervatoři a poté na pražské HAMU vystudovala také, či spíše především, skladbu. Získala zde postupně bakalářský, magisterský a doktorský titul. Mistrovské kurzy absolvovala dvakrát ve Švédsku a jednou v Izraeli, skladatelské třikrát v Kroměříži. A generaci Soňa Vetchá tak říkajíc vyloupila během 9 let hned 5krát. Obsadila 3., 2. i 1. místo a dvakrát získala cenu pro nejlepší českou kompozici. Kdo ví, třeba by uspěla i v Sacharově Bazileji, kdyby se do tamní skladatelské soutěže s celosvětovým záběrem přihlásila. Sachar, jak už bylo řečeno, podnítil vznik celé řady děl skladatelů 20. století, patřil k nim i Béla Bartók, který pro Sachara zkomponoval své divertimento pro smyčcové nástroje. Z něj nám teď zahrají šikákští symfonikové první větu Allegro non troppo, řídí Pierre Boulez.

Tak jako pro sólové interprety je také pro vítězné skladatele významným impulzem, že mohou své umění, své dílo následně slyšet v podání profesionálních hudebních těles. V případě ostravské kategorie se tak pravidelně stává v rámci festivalu Leoše Janáčka, nejčastěji na půdě Janáčkovy konzervatoře. Ale například roku 2012 následovali v rychlém sledu na ploše pouhých 3 týdnů koncerty v Katovicích, Budapešti a Bratislavě. Pro 3 nejvýraznější české skladby je navíc určena cena Asociace hudebních umělců a vědců. Není a nebude v silách a finančních možnostech Ostravy, aby si to v soutěžním objemu, bych tak řekl, rozdala s Bazileí jako rovný s rovným. Podstatné je, že obě soutěže jsou životaschopné a ve své části Evropy vyhledávané. Ptát se, ve které z nich vznikají vydařenější díla, je předčasné. Skutečné umění totiž většinou svoji dobu předbíhá a jeho kvalitu odhalí až čas. Dnešní pořad uzavřeme další skladbou, která vznikla na podnět dirigenta a mecenáše Paula Sachra, a tou je houslový koncert D-dur Igora Stravinského, zvaný Bazilejský, který Stravinský zkomponoval v roce 1946 ke 20. výročí založení Bazilejského komorního orchestru. Nám toto dílo zahraje Stockholmský komorní orchestr, který řídí Esa-Pekka Salonen.

0: Slavná auditoria.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
12: Jsme Klasik Praha.
13: Koncert bez smokingu vám přináší
12: Klasik Praha.
14: Dnes večer se na Klasik Praha budeme věnovat komorní hudbě českého velikána Antonína Dvořáka. Poslechneme si dvě z jeho klavírních trií, a sice trio číslo 3 F-moll opus 65 a Dumky opus 90. Klavírní trio F-moll lze považovat nejen za jeden z vrcholů Dvořákovy komorní tvorby, ale i za jedno z nejvýznamnějších děl svého žánru vůbec. Jeho síla spočívá v neobyčejném bohatství hudebních myšlenek a jejich nápaditém rozvíjení, přesvědčivé tektonice jednotlivých vět i formální soudržnosti celku a v instrumentační hutnosti při zachování nástrojové vyváženosti sazby. Zvukový, výrazový a formální rozmach této symfonicky laděné skladby se téměř vymyká žánru komorní hudby. Po výrazové stránce se jedná o kompozici v autorově tvorbě výjimečné. Místo prosté srdečnosti a spontánní radosti ze života pro Dvořáka tak typické, zde promlouvá temná a vážná nálada, nejistota, pochybnosti a vzdor. Díky těmto vlastnostem lze dílo považovat za komorní protějšek skladatelovi symfonie číslo 7 D-moll, která svým vznikem spadá do stejného tvůrčího období. Na svém v pořadí šestém, dnes čtvrtém dochovaném klavírním triu s podtitulem Dumky začal Dvořák pracovat bezprostředně po dokončení Requiem v listopadu 1890. Kompozice díla mu zabrala s jednou větší přestávkou necelé 3 měsíce. V průběhu práce informoval Dvořák svého přítele Goebbela, že pracuje na novém díle, které charakterizoval jako malé skladby pro housle, cello a piano. Bude to veselé a smutné. Někde to bude jako zárumčivá píseň, tu zase jakoby veselý tanec, avšak ve slohu lehčím, abych tak řekl populárnějším, zkrátka, aby to bylo pro vyšší i nižší. Zmínka o záměrné lehkosti slohu snad vysvětluje, proč Dumky ve své neobyčejné popularitě dlouhodobě převyšují skladatelovo vrcholné klavírní trio F-moll, přestože jeho kompoziční propracovanosti, závažnosti umělecké výpovědi a myšlenkové hloubky nedosahují. Premiéra Dumek se konala už 2 měsíce po dokončení partitury, 11. dubna 1891, a to v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovou počest. Právě v té době byl totiž skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na premiéře se Dvořák sám podílel jako klavírista. Nebylo to ostatně naposledy, kdy toto dílo veřejně interpretoval. Jsou doklady celkem o 44 koncertech, na nichž Dvořák vystoupil v Dumkách jako klavírista. Většina z nich byla součástí rozsáhlého klavírního turné Na rozloučenou, které Dvořák uspořádal na jaře 1892 po českých a moravských městech před svým odjezdem do Spojených států. Trio vyšlo roku 1894 u berlínského nakladatelství Zimrock. Dvořák v té době pobýval ve Spojených státech, takže korektury obětavě provedl skladatelův přítel Johannes Brahms. Obě Dvořákova díla dnes večer bude hrát Guarneri Trio Praha, tedy klavírista Ivan Klánský, houslista Čeněk Pavlík a violončelista Marek Jerije.
12: Koncert bez smokingu
13: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Ladíte rádio Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Skotský skladatel Patrick Doyle debutoval jako dirigent s vídeňskými symfoniky. Na programu byly jeho slavné filmové melodie a některé z nich připomeneme v dnešním dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Začnu jeho prvním projektem Jindřichem V. Tímto filmem Doyle v Hollywoodu debutoval a hned z toho byl obrovský úspěch. Do té doby byl Doyle v podstatě divadelním hercem a skladatelem pro Branagovu divadelní společnost. Nejznámější skladbou je Non Nobis Domine, kterou Doyle sám naspíval jako předlohu pro sbor. Píseň se stala tak populární, že se dodnes hraje na koncertech filmové hudby po celém světě a vynesla mu cenu Ivora Novella za nejlepší filmový motiv.

Posouváme se do roku 1995, kdy mělo premiéru drama Rozum a cit. Za melancholický soundtrack získal Patrick Doyle svou první nominaci na Oscara. Hudba dokonale odráží potlačované emoce hrdinek. Zajímavostí je, že dvě písně ve filmu Weep You No More Sad Fountains a The Dream vycházejí ze skutečné poezie té doby a Doyle k ním složil hudbu tak autenticky, že mnozí diváci věřili, že jde o dobové skladby z 19. století. My si ale pustíme instrumentální ukázky.

Na rádiu Klasik Praha dozněla hudba filmu Rozum a cit. Z dalších projektů skotského skladatele Patrika Doyla musím zmínit čtvrtý díl série Harry Potter s podtitulem Ohnivý pohár. Doyle měl nelehký úkol převzít štafetu po legendárním Johnu Williamsovi. Rozhodl se jít vlastní cestou a vytvořil mnohem temnější a epičtější zvuk, který odpovídal dospívání hrdinů. Zatímco Williamsovo téma pro Hedviku zachoval, přidal tři zásadní nová témata. Pro Turnaj tří kouzelníků, pro Lorda Voldemorta a pro Vánoční ples.

pořadu Hudba stříbrného plátna dnes zní skladby Patrika Doyla. Vstup do světa Marvelu znamenal pro Doyla práci s modernějšími prvky. Chtěl, aby hudba zněla božsky, ale zároveň lidsky. Hlavní téma Thora je postavené na silných dechových nástrojích, které mají evokovat hrdinství a královský původ. Zajímavé je, že Doyle kladl velký důraz na vztah Thora a Lokiho. Jejich bratrská rivalita je v hudbě podkreslená dojemnými smyčci, což dodalo komiksovému filmu nečekanou shakespearovskou hloubku.

Skladatel Patrick Doyle a jeho filmové projekty jsou ústředním tématem této hodiny. V roce 2011 kina promítala sci-fi Zrození planety opic. V tomto filmu Doyle ukázal svou experimentální tvář, aby potrhl zvířecí a primitivní stránku opic, použil v orchestru velmi netradiční perkuse a sborové techniky, které zahrnovaly různé skřeky a funění. Hudba není jen doprovodem, ale doslova dýchá s hlavní postavou Caesara. Soundtrack je ceněn pro svou schopnost vyprávět příběh i beze slov, což bylo u digitálně vytvořeného hlavního hrdiny klíčové.

A jsme skoro na konci. V roce 2017 znovu spojil skladatel Patrick Doyle síly s režisérem Kennethem Branaghem, aby natočili novou adaptaci románu Agáty Christie Vražda v Orient Expressu. Klíčovou skladbou nostalgického a místy napínavě gradujícího soundtracku je skladba Justice, která doprovází závěrečné rozuzlení. Doyle zde vytvořil gradující 10-minutové hudební drama. Touhle ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.